0: trial.
1: Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím.
0: Trial.
1: Jen chtěl bych ti říct.
0: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik
0: trial
2: zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Stýská
1: Trial.
0: Se, stýská.
1: Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe.
1: Trial.
2: A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Já příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

lezou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe, na cestách klikatých bratříčku v kolo.

0: zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Bye.

0: vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Já vím, že mi odpustíš.
2: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

Bye. Trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: moves within my soul.
1: Trial.
0: We on down in the ghost town.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: Wow. Trial.
1: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

Bye. Trial. Trial.

Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře jí poslouchej. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

stýská, stýská.

0: trial.
1: Yeah. Rule, baby. Mary J. Blige.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: Bye. Bye.
1: Naše zlatý baga.
0: Ciao.

trial. Trial. Trial.

Woodworker. Try us.

trial. Trial. Trial.

Bye.

trial. Trial.

trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes
0: Trial.
1: Už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
0: Trial.
1: Snad ses

0: zasený.
1: Trial.
0: Léta ztracený, ty oči pláčou dál.
1: Trial.
0: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivejma rukama jako správnej chlap.

0: try. Trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.
1: Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec to je strašně lituje.

0: se. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

cut from stone. Trial.

0: Na příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: si brátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami.
1: Trial.
0: Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.
1: Trial.
0: Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: říkám šťastný sní. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Trials.

Bye.

Já vím, Kyle, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Tí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

try. Try. Trial.

Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.

Trial.

trial.

všich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: Chtěl bych jen žít z tvých polibů, svou lásku ti řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.

trošku není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných
1: slov
2: a nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

side. Try.

trial. Trial.

0: Já cestu zvolil si po níži. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.
1: Čau.

trial.

trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.

Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

Bye. Bye.

Bye. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych pít tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

trial

jsem měl prachy, bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

0: it ain't nothing.
1: Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, kdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

trial. Trial.

trial. Bye.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Sisko sanoi, se on trial. Nähnyt kummituksen. Ehkulla.

0: trial.
1: And time stands still before me.
0: Trial.

Trial.

throttle.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Give me a time.
0: Trial.
1: Let me love.
0: Trials.

trial. Trial.

0: Láska je úděl tvůj.
1: Pán
0: Bůh tě opatruje.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: dokola s tou otázkou. Proč seš sám? Co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou lásku tě hřát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou hraníčku, hledíme na sebe. Wow. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Tak.

0: Já vím, že mě opustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Stýskat se mi stýskat.

Bye.

trial. Trial.

but... Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

trial.

Mámo, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát!

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: trial.
1: Snad.
2: Uvěřím.

0: za trvalo. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít. Svých polipů, svou lásku tím řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře jí poslouchej.

Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v kolovodkách. Čau.

sestřičku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

bych ti říct. Stýská se, stýská. Wow. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

child.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: that, eh?
1: Man faces death by himself. Alone. Goodbye.

0: to heaven.
1: Trial. Trial.

0: trial.
1: Yes, I'm on my way. I'm mighty glad you stayed.
0: Trial.

0: cry.
1: Bye.

trial. Trial. Trial.

dog. Dog.

Bye.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Bye. Trial.

trial. Trial.

Travel. Travel. Travel.

trial. Trial. Trial.

trial. Statue.

0: trial.
1: It's time to go home now. And I've got a new
0: trial. Game.

Bill remember the Morse code.

trial.

you give it.

0: trial.
1: There's a feeling I get when I look to the west.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: be glad you stay.
1: Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. I love you since I knew you.

trial. Trial.

Bye.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak.
0: Trial.
1: Nevíš jak. Plásnivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět? Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu

0: ztracený,
1: ty
0: oči pláčou dál. Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap.

0: zborcený,
1: trial.
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

Bye.

0: Thank you. Good night.
1: Trial. Trial.

file. File.

try. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

si brátka. Bratříčku, nezvykej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

trial. Trial.

Bravo. Trial.

pravil. Pravil. Travel.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

job.

Bye.

bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Trial.

0: trial.
1: Forgiveness for the things I do.

can't get through. Well.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: No, když si vzpomenu,
1: Trial.
0: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
1: Trial.
0: Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam.
1: Trial.
0: A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

try. Try. Trial. Trial.

trial. Trial.

písničku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

se vrátka. Bratřičku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: chvilku vzpomínej.
1: Trial.
0: Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, s cigaretem modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky blázniví, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven.
1: Trial.
0: Snad ses trochu třás, trochu třás.

Když slyšel ven ze žalářních vrat, možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat pod svýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že si přidělal.

svítá, vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

Bye. Bye.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
0: Trial.
1: Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Vlastivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Drive, right?

0: ty touhy zborcený.
1: Trial.
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

0: Don't worry, be happy.
1: Trial.
0: I'm not worried.
1: Trial.

0: hledání.
1: Trial.
0: Co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků.
1: Trial.
0: Svou láskou ti vzat, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Wow.
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Stýská se, stýská.
0: Trial.
2: Tví milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

trial. Trial.

but bye.